0: FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर स्वागत है आप सभी का। यह है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे। मैं हूं आरती, आपकी रेडियो मित्र। तो कीजिए स्वीकार आरती का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसका दिमाग है, इसीलिए इसे सकारात्मक रखें और जिंदा दिल बनिए। हालात चाहे कैसे भी हो, बस ऑल इज वेल कहते चलिए।
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na